dotýká pilísk, mají rany ryšana, jako se chovače vyhod, má red track čán. Bring je na the store, se nikdo doje, se se chyče jak Dior, jak se chyč dripy, jeme echte nám. Sech má vače vylika, jak rapy, bej je kill, suma vila, je frindy, ne je koče.